Miku. Shahrimizni do'konlardan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.